0: 为台湾下派一名代表。
1: Raště se zášel na chumášem, kde jsme se mi uvajná, to na chumášem, kde jsme jiná se pejná, tu tu, kde jsem desný těra, náskoj na drpáli, kde pár čistý páskoj, kde pane bohu, kde pár. Co se tady se mi týká na hod, a si k sádám, že vás můžeme, pravdě přičapne, přičem jen trojn karily, počem dostal, a ten je si chtěl přičem, jestli to, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo přičem, kdo př